0: Pôsobili krystály, ej, cigany, svírajte mi, pojedine krystále, môžeš už kade tade čud za igrať, ale skup ako zástav nás žalost večné. A s vomiačkom se polako o tebe oprašťam, no a današne tam rady Valada si byl s námi, Kristýna i Kristian sú za tebe v emisiu pripravili.
1: Dojdujte teraz, sme za tebe opäť ovde, čtvrták od 7 z večera, kudy pietak od 1 na pôdne. Ako myš kakvú muzičku želiu, ja vinám se, píše nám na Facebook, ili ako nás vidíš, reci nám jednostavno. Završite mu sa da stambaraši slavonské krvi. To nisam ja.